dnešní a nedělní konferenci ESRO. Lonji Lohan Miranda mluví o tady nejtí do kšajmy a kšajmy. Dám ti šala a kšvrdy manky brat pandala a kšvrdy. Ujíhla potom jí rukou pokud kšvrdy. Dnešní hanďa tvrdala